0: Že člověk prostě sám sebe nepřeskočí. A myslím si, že to je tudíž věčný téma.
1: Český obladatel prize Serebrný Georgij Milan Štajndler, Nelly Pavlaskova.